Teď parády. Novinka číslo 1. Happiness is so sad. Swedish House Mafia a Licky Li. Novinka číslo 2. Limoncello a Lucenzo. Třetí novinka hitparády. Higher, Lance Savali.

0: aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny. Přece další Degušou. Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek. A k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
1: Free Radio 107 FM.

Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Kami.
1: Radio 107.1.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
8: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: kam vyrazit.
1: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 3. do 9. srpna se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno, každý den od 14 až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Příjemné dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh. Já věřím tomu, že jste všichni ve výborné náladě a to s vámi dnes budu až do 14. hodiny odpolední. Máme sobotu s datem 8. srpna. Svátek slaví Soběslavové. Přejeme všechno nejlepší. Teď už vám ale posílám výběr nejnovější muziky z našeho éteru. A za chvíli se můžete těšit i na kalendárium Free Radio. Příjemné dopoledne. Free Radio. Hudební nový.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Stříčkem jdeme na kalendárium, mrknem, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. Psal se rok 1877 a taneční mistr Josef Vidra vzlétl balónem ze zahrady Nuselského pivovaru a stal se tak prvním českým pilotem. V roce 1993 zásahové komando dopadlo Jiřího Kajnka v Praze, hledaného pro vraždu z 30. května roku 1993. No a v roce 2002 český atlet Roman Šebrle se stal mistrem Evropy v desetiboji. Své narozeniny dnes slaví český házenkář David Juříček, také americký filmový herec a producent Dustin Hoffman nebo švýcarský tenista Roger Federer. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co máte dnes důvod k jakýmkoliv oslavám. Teď další hity.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
5: Teď už vím, jak na to.
6: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
7: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
11: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Hezké dopoledne z Free Rádia, ať už děláte, co děláte, tak věřím, že s naší muzikou vám to bude všechno lépe utíkat. Zdravíme všechny, co jsou dnes v práci, hasiče, policisty, zdravotníky, kurýry, pumpaře, prodavačky, no právě vám letí další muzika.

0: Každý všední den na Free Radio hledáme tajemný film s Romanem Kolodějem vždy v čase mezi 10. a 11. dopolední. Jedná se samozřejmě o naší zažitou a pravidelnou soutěž. Roman vám chystá nápovědy a kdo uhodne, jaký film jsme hledali tentokrát, získá poukázku na Pizza Bombastika 5x v Brně. Nenechte si tuto parádu na Free Radio ujít.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavný historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí

0: skupinové turistické okruhy, spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.
1: I po 10. hodině je Free Radio stále s vámi na 107 FM. Free Radio. Pro tvoje

0: I po desáté je tu Frýčko s vámi. V Lelekovicích vyroste nové bydlení pro lidi se zdravotním postižením. A já vám o tom víc povím za chvíli. Teď přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Lučenco.

0: Lidé se zdravotním postižením by měli v Lolekovicích na Brněnsku získat nové bezbariérové komunitní bydlení. Jihomoravský kraj plánuje vybudovat domov pro 18 klientů, kteří potřebují vysokou míru podpory. Projekt za zhruba 140,5 milionu korun má být dokončen do konce roku 2029 a naváže na proměnu nevyhovujícího Habrovanského zámku. Teď už další muzika.
1: Saň dej guláš fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Saň dej guláš fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Saňdejfest.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Ladíte vlno 107 FM, Kamenka získá po letech zpět své kulturní centrum. Otevřít by se mělo na podzim a já vám více o tom povím za chvíli.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Brněnská kamenná čtvrť se po letech dočká obnovení bývalého kulturního domu. V budově vznikne komunitní centrum, které nabídne zázemí pro spolky, kulturní akce i sousedská setkávání. Stavební úpravy už začaly a slavnostní otevření se plánuje dokonce už tento podzim. Krásná zpráva pro místní, teď už další muzika.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme

0: Krátce před 11. dopolední vás z Eteru Frýčka vítá Peťa Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit, ale než se k tomu dostaneme, tak si dejte do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Radio.
1: Are you ready to party? Here we go.

0: Kam vyrazit?
1: Za chvíli vás éteru Frýčka pozvu na Veveří, kde od včerejška probíhá festiák Hrady. Tak na co přesně se dnes můžete těšit, se dozvíte za chvíli. Teď už přehled novinek.
0: Frý Radio. Hudební novinky.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: I dneska probíhá na Veveří festival Hrady. Na místě tam najdete dvě stage a dnešní program odstartoval před chvílí v 11. Těšit se můžete třeba na taková jména jako Xindl X, Krucipisk, Vypsaná Fixa a nebo Miraj. Na druhé stage vystoupí Tomáš Klus, Lenny Harley a nebo Daniel Landa. Můžete vyrazit, na co budete chtít. Věřím tomu, že to bude i dneska paráda. Teď už ale další muzika.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Znamená, nevyslážu to, co je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Stále nám v Brně probíhá festival Planet a já vás tam z Free Rádia pozvu už za chvíli, teď ale další hity.

0: porazit.
1: V okolí brněnské hvězdárny se i tento týden mohli návštěvníci cítit jako ve vesmíru, protože v parku na Kraví hoře jsou ještě do zítřka k vidění obří modely planet. Můžete se těšit na Gigalon se čtveřicí největších satelitů Singulonu a Heliosféru. A jak už jsem tedy řekla, jedná se o druhou fázi festivalu, probíhá ještě do zítřka včetně, takže kdo to ještě nestihl, má ještě dnes anebo zítra jedinečnou možnost. Teď další muzika.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxus.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Prý Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

FM. První vlně s nejnovějšími hity. Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka.

0: Krásné poledne, Brňáci, ladíte Free Radio na vlně 107 FM. My se už za chvíli podíváme na to nejzajímavější, co museli řešit brněští policisté v tomto týdnu. Tak si to rozhodně nenechte ujít, teď už ale jdeme na další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Za chvíli už budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Jakuba Ghanema a ten vám prozradí, co zajímavého museli v tomto týdnu strážníci řešit. Nenechte si to ujít, teď už přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: Fajn Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem. Ten vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu strážníci řešili.
2: Po jedné hodině ráno zasahovali strážníci v Kulečníkové herně v centru Brna, odkud po skončení otevírací doby odmítal odejít zákazník. Před obsluhou prý několikrát úmyslně zvedl pravici na způsob nacistického pozdravu a když mu personál řekl, že ho neobslouží, začal prý hlasitě křičet a velmi sprostě ho urážet. 22-letý mladík z Brna potom ještě údajně udeřil recepčního do obličeje. Městští strážníci podezřelého mírnili a udržovali pod kontrolou a po posouzení státním policistou postoupili případ k projednání ve správním řízení. Hlídka městské policie ale úředníkům předává i kontakt na svědky společně s informací, že situaci v podniku nahrál kamerový systém. Úředníci tak mají možnost překvalifikovat podezření na možný trestný čin.
1: Děkujeme za informace, teď další muzika.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Nastraž uši. Tahle novinka si

0: Krásné odpoledne z Free Radia přeji, protože se aktuálně nacházíme v hodince plné krimi zpráv, tak už za chvíli budu mít mluvčího pana Václava Kadrabu, mluvčího městských strážníků na telefonu a ten vám prozradí, co v tomto týdnu museli zajímavého strážníci řešit, tak si to nenechte ujít, teď už další muzika.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Vlny Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Václav Kadraba, i ten vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu brněnští strážníci řešili.
2: Hezký den všem posluchačům Free Radio. Během pondělí pomáhli brněnští strážníci dvěma seniorkám v těžké situaci. Nejprve odpoledne zamířili na Vinohrady za 75-letou ženou, která se několik dní neozývala své známé. Po příjezdu hlídky si žena přes uzamčené bytové dveře postěžovala, že před třemi dny upadla a nemůže se hýbat. Strážníci s pomocí speciálního nástroje byt otevřeli a silně dehydrovanou ženu našli v koupelně. Dali ji napít a přivolali záchranáře. O několik hodin později pak zasahovali v židinicích. Z bytu 70-leté ženy vycházel kouř a seniorka se prý nemohla zvednout ze země. Strážníci proto vstoupili dovnitř otevřeným oknem. V bytě pak našli ženu silně zakrvácenou v horní části těla a zapnutý sporák, na němž byl hrnec s jídlem, ze kterého se kouřilo. Hlídka tak zamezila možnému požáru a přivolala záchranáře. Obě seniorky po prvotním ošetření následně zamířily do nemocnice. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Děkujeme za informace, teď další hity.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
0: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Kalarsa.
1: Krátce před 13. odpolední vás ze studia Frýčka stále ještě vítá Peťa Hlávková. Ještě jednou zdravím všechny soběslavy, ti totiž mají dneska svátek. Chlapi, užijte si svůj den a právě vám letí další muzika. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Víte, proč jezdí v Brně šalina? Nejspíš jde o zkomolení německého ekvivalentu Elektrišeleine. Zlý jazykové lidové etymologie ovšem podsouvají výklad Scheißeleine, tedy doslova pokálená linka. Tak prý zvaná podle výkalů lemujících původně koně spřežnou dráhu. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Citově zabarveným slovem Braille dnes označujeme nepořádek anebo zmatek. Původně se ovšem výraz vztahoval k výtvarnému umění. Braille totiž propůjčilo jméno Peter Braille starší, považován za nejvýraznější osobnost nizozemského renesančního malířství. Nejslavnější díla vytvořil v 60. letech 16. století, kdy nalezl svůj jedinečný styl. Charakterizují ho olejomalby zachycující rozlehlé krajiny, kde se to hemží desítkami postav. Dění na Braillových obrazech typicky staví na konflikt a celek tak působí zmateně až absurdně. A proto není divu, že se umělcovo jméno stalo synonymem pro neuspořádanost či chaos. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Šťavnaté, sytě červené plody, pikantní chuti, v Česku stále oblíbenější chili papričky, se v tuzemsku pěstují relativně krátce. V jiných koutech světa je však lidé konzumují po tisíciletí, ať už pro jejich chuť, či kvůli pozitivním účinkům na lidské zdraví. Domovem chili papriček je oblast Mezoameriky, kde se podle archeologických výzkumů prokazatelně pěstovali již před 8 nebo 10 tisíci lety. Představují tak jeden z absolutně nejstarších člověkem domestikovaných rostlinných druhů. Stejně jako řadu jiných původních amerických plodin, i papričky, které dnes označujeme přívlastkem chili, jako první z Evropanů spatřil a ochutnal Kryštof Kolumbus. Slavný mořeplavec se domníval, že přistál u břehu Indie. Podle tradice tedy měl za to, že malé pálivé plody jsou červenou odrůdou pepře. Právě díky podobnosti se štiplavou chutí černého koření papričky dosáhly nesmírné obliby a rychlého rozšíření i k nám do Evropy. Tak zdravíme všechny milovníky chili a právě vám letí další muzika.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
4: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Před 14. vás vítá Féteru Frýčka Petě Hlávková, za chvíli už ale dorazí Patrik Netík a tento s vámi bude až do 19. Já se těším zase v pondělí od 11, tak do té doby vám přeji krásný zbytek víkendu.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Krásné odpoledne, přátelé a kamarádi, opět nám týden utekl jako voda a je tu zase sobota a udereme 14. hodiny opět s mojí maličkostí, tedy s Patrikem Netíkem, je tu naše další společné session. Co nás čeká a nemine, například za malý okamžik tip, kam vyrazit, popůl, také uvedení novinek z hitparády, no zkrátka a dobře, absolutní klasika, pohodlně se usaďte. Jo a pokud znáte nějakého Soběslava, poměrně neobvyklé jméno, tak ti mají dneska své jmeniny. Pokud tedy nějakého znáte, rozhodně chlapcům popřejte, budeme se chlapcům ještě věnovat, teď se ale pohodlně usaďte, volume pořádně doprava, začínáme tím nejnovějším, co tu pro vás máme.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Je tu tip, kam vyrazit, a dneska vás zkrátka a dobře a jednoduše zvu na festival, na Velodrom, multižánrový hudební festival PopMes, který se zaměřuje na současnou popovou, rapovou, elektronickou a indie tvorbu. Další ročník festivalu probíhá právě od 6. do 8. srpna 2026. Znamená to, že zatím ještě stále máte možnost během celého dneška vyrazit na Velodrom, na PopMes, pokud patříte mezi fanoušky přesně takovéto muziky. Rozhodně doporučuji. A my jdeme na muziku.

Známě je dnešní první společná zpátečka a ta mě dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Hučkovou. Nenechte si ujít skvělé 3 hodiny retro muziky na vaše přání. Takhle skvělé to tady u nás bývá každou neděli mezi 17. a 20. hodinou. Nezapomeňte, my už ale jdeme opět na výbornou muziku.

Sliboval jsem také, že vás pozvu na hit parádu. Ano, hlasujeme www.freeradio.cz/top107. No a tam každý den můžete udělit až 10 hlasů svým 10 oblíbeným hitům. No, potom celý týden hlasujete, Lukáš to potom na konci v pátek sečte, podtrhne, no a s jinými slovy vám řekne, jak to vlastně celé dopadlo. S tím se ale bojí, že 4 pecky jdou pryč a 4 novinky jdou sem k nám do hit parády nově. Co to znamená? No, že ty 4 novinky nám v rychlosti Lukáš představí. Luky, máš slovo.

Novinka číslo 2, Limoncello a Lucenzo. Třetí novinka hitparády, Higher, Lance Savali.

0: Aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element, v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
11: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovější

0: První naše dnešní společná hodina je zdárně za námi a já jsem také slíbil, že se budeme věnovat dnešním oslavencům. Dneska totiž to v kalendáři nalezneme jméno Soběslav. A ano, hádáte správně, je to poměrně neúplně časté jméno. Soběslavů bychom v celé republice našli v uvozovkách pouhých 68, z toho 5 jich žije tady u nás v Brně. Pokud tedy nějakého Soběslava znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší, já se přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krátce po 3 hodině je tu také čas na dnešní kino novinky, co nás čeká a nemine. No za malý okamžik předám slovo Janči Houbové a ta nám představí aktuální novinky z kina. Ještě než se tak ale stane, je tu opět přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme. Free Radio. Hudební

0: Je tu dnešní první kino novinka, já tedy velice symbolicky předávám slovo Janče Houmbové a ta nám představí, na co bychom mohli vyrazit do kina, aby nám neušla žádná novinka. Janí, na co mě a naše posluchače pozveš?
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Romantická komedie Americký sen. Amián tráví Jeremy dny za pultem videopučovny daleko od amerických palubovek, které obdivuje na VHS kazetách. Mezitím se Bona v Orli lopotí s úklidem, bez Wi-Fi a jasných vyhlídek na lepší zítřky. Nic nenasvědčuje tomu, že by tito dva byli předurčeni prorazit ve vysoce konkurenčním světě profesionálního basketbalu, natož aby si v něm vydobili své místo. Vysoké hodnocení slibuje kvalitní podívanou, tak se běžte podívat, jak vypadá ten Americký sen právě teď v kinech.
0: Janče, moc krát děkujeme za představení aktuální kino novinky a my jdeme opět na muziku.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: To je jízda! Teď už vím, jak na to! Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: Známý je další zpátečka, samozřejmě nemusíte také vůbec zoufat, zítra, tedy v neděli, tady mezi 17. a 20. retro party, rozhodně pokud máte rádi zpátečky, tak nesmíte vynechat. No a za malý okamžik také slibovaná druhá kinonovinka, tak s námi držte vlnu, ať vám žádný tip neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Je tu dnešní druhá kino novinka, já tady opět přidávám slovo Janče Houbové, která nám řekne, na jakou novinku a na co se dá do kina vyrazit. Tak Janí, na co nás pozveš?
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Oblíbená parta se v animovaném filmu Tlapková patrola Dinosauří film vydává na dosud největší záchranou misi, když po nečekané bouři ztroskotá na tajemném tropickém ostrově plném žijících dinosaurů. Zde hrdinové spojí síly se psím znalcem pravěku Rexem, ale zároveň musí čelit hrozbě v podobě chamtivého starosty Humdingera, jehož bezohledná těžba probudí k životu spící sopku. Štěňata vybavená nejmodernější technikou tak rozehrají napínavý boj s časem a sérií záchranných akcí dinosaurích rozměrů, aby zachránila celý ostrovní ekosystém před vyhynutím.
0: Moc krát děkujeme Janče Houbové za druhou dnešní kinonovinku a my jdeme opět na muziku.
3: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
4: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Dnešní kino novinky jsou pro dnešek zdárně známy. Já jenom v rychlosti připomínám, že dneska v kalendáři je jméno Soběslav. Pokud nějakého znáte, není to úplně četné křestní jméno, tak rozhodně ale chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já se přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Odstartovala nám takzvaně lákací hodinka. No a co nás čeká a nemine, řekneme si něco o soutěžích, které tady u nás na Freerádiu probíhají poměrně pravidelně. A co nás čeká? No řekneme si něco například o tajemném filmu, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče. Freerádio, hudební novinky. To, co právě

Double Free Rádia. Je pravda, že sice jsme ho teďka momentálně na chviličku z prázdnin vyřadili, ale hnedka po prázdninách se nám Double Free Rádia vrátí a bude to ale opět skvělá cena a zase budete moct vyrazit například na Kulečník. Teďka sice, jak jsem již zmiňoval, přes prázdniny máme kratičkou pauzu, ale hnedka po prázdninách se nám to vrátí, dvě naprosto stejné pecky hnedka po sobě a budete vyhrávat každý den, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.

0: Další dnešní zpátečka je pro dnešek zdárně za námi. Opět mě to dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huďkovou mezi 17. a 20. hodinou. Skvělé 3 hodiny retro muziky na vaše přání. Nezapomeňte naladit.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Sliboval jsem také tajemný film. V ranní show s tancem s Romanem Koloděm mezi 10. a 11. hodinou máte šanci na základě 4 indicií uhádnout, jaký tajemný film má Roman Koloděj na mysli. I když se vám to podaří, dovoláte se jako první a správně uhádnete, jaký film Roman myslí, no tak od nás získáváte zpravidla nějakou výhru. Buď to lístky na festiák, poukázku na dobrý Labanec, no zkrátka a dobře, co zrovna tady Roman najde a na co bude mít chuť. Rozhodně se vyplatí poslouchat každé ráno Free Radio, u nás se vyhrává každé ráno.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalonu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Takzvaně lákací hodinka je pro dnešek zdárně známý a jenom v rychlosti připomenu, že v kalendáři dneska nalezete jméno Soběslav. Poměrně neobvyklé jméno, ale pokud nějakého Soběslava znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já si ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Lehonce po páté hodině nám startuje naše dnešní celebrity show a kdože nás to dneska čeká, zaměříme se na princeznu Kate a také na Zdenu Studenkovou. Je toho poměrně dost, tak to nezdržujme a pojďme rovnou na muziku.
1: Free Radio. Hudební noviny.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: V roce 2024 na veřejnost pronikla zpráva, že princezna Kate má rakovinu. Před pár dny začalo po internetu opět kolovat video, kde se manželka prince Williama svěřuje se svou zkušeností pacientům v Manchesteru. Nedokázala jsem ani číst, prozradila princezna Kate o léčbě své rakoviny. Jde úplně z toho mráz po zádech, ale důležité, ale co si myslím a troufám tvrdit, že je absolutně klíčové ohledně tady tohoto, že se to princezně podařilo překonat a porazit. Obrovská čest, obrovský pales nahoru, Kate už je v pořádku, no a já věřím a doufám, že nás bude dál bavit svojí absolutní profesionalitou. Kate zdravíme, přejeme, aby už nikdy nic takového nemusela řešit a posíláme výbornou muziku.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: samozřejmě také stimulovaná Zdena Studénková, tak s námi držte vlnu, ať vám žádný drp neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Slovenská herečka 72-letá Zdena Studenková má vzhled, který jí závidí i o 20 let mladší ženy. S obličejem si nechává pomoci estetickou medicínou, tělo ale udržuje pravidelným cvičením. Svým sledujícím poradila jednoduché cviky v bazénu. Jak se dá cvičit ve 40-kách, ani se nezapotíš, napsala Zdena Studenková k videu, v němž předvádí cvičení v bazénu. Je opravdu neuvěřitelné, jak ve 72 letech Zdena vypadá, no je to neuvěřitelný jako kunšt. A tak trošku jí podezírám, že bude možná pít i krev panen. Zdravíme Zdenu, přejeme jí, aby takhle vypadala ještě mnoho let a posíláme výbornou muziku.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Dnešní celebrity show je pro dnešek zdárně za námi, jenom v rychlosti připomenu, v kalendáři dneska naleznete jméno Soběslav. Pokud tedy nějakého Soběslava znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší, já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: odstartovala nám naše dnešní poslední společná hodina, která nám přináší ale ještě spoustu skvělých informací a také skvělé muziky. Za malý okamžik například víkendové kalendárium, po půl nesmí také chybět burza práce. Jak jsem již zmiňoval, je toho před námi poměrně dost, nezdržujeme to a pojďme rovnou na věc a na přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Krásný den, je tu speciální víkendové kalendárium, pojďme se podívat na to, co zajímavého se odehrálo dnes, tedy 8. srpna, ale v minulosti. Začínáme v roce 1877, taneční mistr Josef Vidra vzlétl balónem ze zahrady Nuselského pivovaru. Rok 1956, archeologický výzkum doktorky Vlasty Fialové potvrdil umístění Ivančicko-Kralické bratrské tiskárny. Rok 1993, zásahové komando dopadlo Jiřího Kájínka v Praze. No a zakončíme to v roce 2017. To Barbora Špotáková přivezla z Londýna zlato z mistrovství světa v lehké atletice. Jdeme také gratulovat narozeniny. Dnes slaví například bývalý dlouholetý český házenkářský reprezentant David Juříček a u sportu zůstaneme, ale jdeme od házené k tenisu. Narozeniny dnes slaví také bývalý švýcarský profesionální tenista Roger Federer. Gratulujeme a posíláme výbornou muziku.

0: prídu za práci, tak s námi držte vlnu, ať vám žádná nabídka neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM. Okay.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Krásný den, je tu Burza práce a dneska tady u nás na Free Radio budeme hledat atestovaného lékaře či lékařku, anebo také prodavače.
0: Free job.
1: Do nemocnice u milosrdných sester svatého Vincence de Paul v Brně zháníme atestovaného lékaře či atestovanou lékařku z náplní práce sekundární lékař u lůžka, příjmy a propouštění pacientů, sledování zdravotního stavu pacientů a provádění lékařských zákroků a zajištění kvalitní péče. Bližší informace, ale především důležité kontakty naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a do Brna zháníme také prodavače či prodavačku z náplní pultového prodeje uzenin, masa, sýrů, lahůdek, pečiva, zákusků a výrobků z teplého pultu. Přípravu a krání, doplňování zboží do pultu, obsluha pokladny a také kontrola kvality a čerstvosti zboží. Opět bližší informace, ale především důležitý kontakt na známých webovkách freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste naopak vy u nás chtěli inzerovat nabídku práce nebo třeba jenom brigády, neváhejte a pošlete nám e-mail na práce@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
0: Free job na Free Radio.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Jak se tak tady dívám na tu naši krásnou velkou žlutou digitální časomíru, přátelé a kamarádi, náš dnešní společný čas je nachylen do samotného závěru. Já vám za dnešek moc krát děkuji a budu se na vás těšit opět nejpozději příští sobotu úderem 14. hodiny. Mějte se krásně a nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím, ahoj.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio. To

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu vás zdraví Lukin a přináším krátký přehled aktuálních novinek z hitparády. Novinka číslo 1. Happiness is so...

Novinka číslo dvě, Limoncello a Lucenzo. Třetí novinka hitparády, Higher, Lance Savali.

0: Aktuální novinky z hitparády 107. Frýčka. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio.

0: aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýrádia. 1997.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

Pátečka Free Rádia. Pátečka Frýčka.